0: Loving you're a superstar in short 2FM drive. Now for us to talk the horde by cave out to Ella Gabubi Trap Bingo Gwyn, August Kyolo, Baby Rat, Miles Smith, August BB Rexa, Akartus, or Artisha Kahar, Toshanom Kunduok.
1: Bio, Shumpul Natchira,
2: Shoei, RTE 2FM.
3: Priv Skelton, no Yachtaleva Gmar to Walish. Tuirish gítir go marib dénanig dar laid gus go gortí bachna ní a gaile in yontir an irú se gahar Kramer Trask in nesar na húcráine. I bíctir dailtin hú drosátula fektor bós agus í dóti lúg agus smanagur kátse trasna an búhúr. Spáinan figuríta a sí gabríba fík stádir v gránig ordu kár púintín fágéid a fræsni sa dávi ég gu dími í van fóvir na bléna sá mæl er nordu mór a ta tækir hóstas brjósla. Hánig ordu kúdig púinti trí fángéid a fræs brjósla sa náhar sin. Da ordu præs dísil fí dó fángéid, petrol kárdig fángéid, óla tí kúig a hóch fángéid agus elektrochas 8 fángéid. Bí bíl go chum náltrigs na man cárach an aina mó I lé suig ospedelir fod na tíra gam lóna nhaf fwy gul mail sacrú hiena fwy chwein tónu pái san Arnall Faibli. Cwyd I fi'n tiog an aina stonslach tar bonag aibri san Arnall agus trwy lagol ar stael da cedin tiogun yn carolodig gan fi agus yr ist siachtan na iesin an tenu la fihid gan fi. Dwi'r prif stiwrhoi'r RT, Kevin Beckers, gyda cryniw antairaf chai gynnyof leir yn y mewn Patrick O'Donovan. Hwg y tair lefys yn ei gwychio RT, holliad 40 miliwn euro i'r mychyd Lianele, sy'n sgôr miliwn nis lŵn a fi galtwb. Dwi'r sy'n tair gwychio mi hosta gwyl yn agrad chymol y cyrfaim na liasichu fysiad capi yna. Gwys byr yn y prif sgilta ag yn trosio, ta'n nwy'ch lefforio'r nep RTE News.
1: This is
2: RTE 2FM.